0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia.
6: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
0: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
12: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
4: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: I love you.
6: Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
6: Jo, umění dělat život ovocnější.
9: Jdeš do školy?
10: Tak nepojazitelně.
11: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: V datártu objednám
5: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
6: Přijďte za.
4: To byl Richard.
7: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mami, já mám mega hlad.
2: Rybičková.
3: Jednoduše skvělá.
1: Gianna mia.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivedit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
0: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
11: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
4: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Jdeš do školy?
7: Tak nepojazitelně.
8: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: nad pánem.
1: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: V datártu objednám.
11: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zás!
13: To byl Richard!
14: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
15: I love you!
16: Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.
19: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den.
3: Jednoduše skvělá.
4: Gianna mia.
5: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
6: Vyška to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Stahání nákupu je kanec.
0: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
11: Co bylo ve škole?
12: Nic.

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
4: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
5: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
7: Omoda.
8: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
9: A jinde?
8: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
10: Já jsem také živý.
11: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
3: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
4: V Datártu objednám.
5: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
6: Přijďte zás!
7: To byl Richard!
8: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: I love you! Protože chutná celé rodině.
16: Protože jo nakopne každý den.
17: Protože s jo je život růžový.
15: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gianna mia!
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
10: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
4: Ochutnejte novinku. Cereál je Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
7: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
3: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
9: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na grilu.
11: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
12: V datártu objednám.
13: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte za.
12: To byl Richard.
15: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
16: I love you. Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.
15: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: dnes, uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, mami.
2: Jednoduše skvělá.
1: Gianna mia.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
11: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
2: Je to napínavé!
3: To dáš!
1: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
4: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: I love you! Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
6: Jo, umění dělat život ovocnější.
9: Jdeš do školy?
10: Tak nepojazitelně.
11: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
12: V Datartu objednám.
13: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
14: Přijďte za.
12: To byl Richard.
15: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
16: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
17: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
18: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
19: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
18: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
20: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
21: A jinde?
20: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
22: Já jsem také živý.
23: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za...

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit,

0: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
2: Jdeš do školy?
3: Tak neporazitelně.
4: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
5: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
6: Je to napínavé.
7: To dáš.
5: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
8: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
9: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
14: Nádhera. Díky, kámo. To nebylo tobě, Ralfe.
15: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
17: To je mazec.
16: Datart.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Tak zásuvky jedou.
15: Díky moc. Co jsme dlužní?
14: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
17: I love you. Protože chutná celé rodině.
18: Protože jo nakopne každý den.
19: Protože s jo je život růžový.
17: Jo. Umění dělat život ovocnější.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Jdeš do školy?
1: Tak neporazitelně.
2: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
3: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
4: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
6: Je to napínavé!
7: To dáš!
5: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
8: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny.

0: Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek Lidl produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: I love you! Protože chutná celé rodině.
2: Protože jo nakopne každý den.
3: Protože s jo je život růžový.
1: Jo, umění dělat život ovocnější.
4: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
5: A jinde?
4: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
6: Já jsem také živý.
7: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
8: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
9: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
10: No jo, přišla na snídani.
9: No Jiřinko.
10: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
10: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
10: No, a to je pěkný.
9: To je pěkný?
11: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.

napsaný papír. Papír, papír, papír, papír. PSA. Zase se propadnu do snu, ty vole sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Pozor, už jde.
3: Rychle, mami.
4: Hotovo, pojďte.
5: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
6: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
11: To je mazec.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
15: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
16: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
17: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
18: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
24: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
25: Omoda.
26: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento.

0: zážitek jemnosti.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
3: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíne.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

říct, teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Nádhera. Díky, kámo. To nebylo tobě, Ralfe.
7: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Co to bude, mladá dáma?
12: Gran Cucina.
13: Já si dám misku. Gran Caché? A já jako vždy?
11: Horké granko.
14: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Ahoj, já jsem Rixo.

0: také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
2: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
2: Žijeme to s vámi.
3: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
10: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
11: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
14: Očko tě zve do kina.
15: It's the one night a year single people can legally have sex.
16: This whole thing is nuts.
15: What about you?
16: Oh my god.
15: We're running out of time.
16: What happened to your eye?
15: Allergies.
16: Is it?
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrana.
19: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
0: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Tesco Club Card šetří peníze. Sbírejte s aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
1: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
7: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
13: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na grilu.
15: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
5: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
11: To je mazec.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
13: A skvělý nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Ahoj, mami.
3: Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia!
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: A skvělý nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
7: V Datártu objednám.
8: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
9: Přijďte zás!
7: To byl Richard!
10: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datártu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
12: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrada.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji navíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
24: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
25: No a teď se největší 90-kový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Mami, já mám mega hlad.
3: Rybičková.
4: Jednoduše skvělá.
2: Gianna mia!
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: V Datártu objednám.
4: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
3: To byl Richard!
6: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
7: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
8: A skvělý nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
11: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
12: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
13: A jinde?
12: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
14: Já jsem také živý.
15: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
17: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na grilu.
19: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
20: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

What?

sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta e fruta.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ahoj, mami.
7: Dobrý den.
8: Gianna mia.
9: Jednoduše skvělá.
8: Gianna mia.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. Opravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Žižka to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přivodit, bratře?
0: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
2: A jinde?
1: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
3: Já jsem také živý.
4: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
15: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
16: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
15: Na grilu.
17: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
18: A skvělý nábytek.
19: Žijeme to s vámi.
20: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
22: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

teď mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podeře.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Mami, já mám mega hlad.
3: Rybičková.
4: Jednoduše skvělá.
2: Gianna mia!
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. S popravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
16: V pořádku, můžete jet.
15: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
17: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte za.
4: To byl Richard.
6: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Data.

0: nad pánem.
1: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
13: A skvělý nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Ahoj, mami.
3: Dobrý den. Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia!
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. S popravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Žižka to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přivodit, bratře?
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: A stahání nákupu je kanec.
17: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na grilu.
19: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky vzdarma vyzvednu.
0: Přijďte za.
13: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží.

0: nad pánem.
1: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
5: A skvělý nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
10: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
11: A jinde?
10: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
12: Já jsem také živý.
13: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Nádhera.
7: Díky, kámo.
6: To nebylo tobě, Ralfe.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co to bude, mladá dáma?
10: Gran Cucina.
11: Já si dám misku. Gran Caché? A já jako vždy?
9: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
6: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
8: JISK nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
11: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
12: Askol nábytek.
13: Žijeme to s vámi.
14: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
15: Volá vaše nádobí o pomoc.
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
19: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dang,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrada.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelomu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Nech do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

Mexico City!

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
2: Jiřinko? Jiřinko?
3: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
3: No,
2: a to je pěkný.
3: To je pěkný.
0: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
6: Askol nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Maxi výprodej. Cenu jsme sesekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
9: To je mazec.
8: Datart.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Nádhera. Díky, kámo.
12: To nebylo tobě, Ralfe.
13: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499 korun.

0: 49,90 a teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci.

0: Co to bude, mladá dáma?
1: Grancocino.
2: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy?
0: Horké granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
8: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
9: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Nádhera.
2: Díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek Lidl produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
6: To je mazec.
5: Datart.
7: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.

0: kde je fakt.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
6: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
10: Jsou různé způsoby, jak se starat o

0: pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
1: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
4: Co to bude, mladá dáma?
5: Gran Cappuccino.
6: Já si dám misku. Gran Caffè?
7: A já jako vždy?
4: Horké granko.
8: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
9: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Bam Rabbit? Kdo je Bam Rabbit?
1: So, you guys...

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zmlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

from Wednesday to Monday.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba OLED televizi značky Samsung se skutečnou černou a AI herním režimem. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Wow.
2: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa.
6: Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
8: A běhej, rozpohybost třeba. No, mačkej.
9: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
10: Chcete šetřit jen na ceně?
11: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
12: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
11: Jdeš do školy?
10: Tak neporazitelně.
6: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
16: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat. This beautiful!

Kopíc, teď kon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku, skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
3: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla.
5: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
7: Volkswagen.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
10: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
11: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
12: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
13: Brev zná jednodušší způsob.
14: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
13: Non-stop čistý.
15: A svěží.
14: Nový Brev Color Autoactive.
16: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
19: Omoda.
20: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
21: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
22: Red Bull vám dává křídla.
23: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
24: Jasně. Bezkontaktně.
23: No vidá, funguje to.
21: Co to je?
23: Platební brána na poplatky za průjezd.
21: Vždy to je moje cesta.
23: Moje.
0: koupil jsem ji.
1: A co se tady plnete?
7: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
0: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
15: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
0: Fio.
19: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
25: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
26: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
27: Jedině od Chibo.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Richter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba jednorázové plenky Huggies s dvojitou absorpční vrstvou. Ideální pro citlivou pokožku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
8: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
5: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
8: O tu sousedovou přece.
5: Proč?
8: Ne, líbí se mi.
9: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
5: Mě už nemiluješ.
9: Ale miluju.
5: Ne.
9: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
10: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
8: FIO!
7: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90. A K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
11: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Chcete šetřit jen na ceně?
9: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
7: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
9: Jdeš do školy?
8: Tak neporazitelně.
7: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
11: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
12: Očko tě zve do kina.
13: It's the one night a year. Single people can legally have sex.
14: This whole thing is nuts.
13: What about you and me?
14: Oh, oh my God! Go, go, go!
13: We're running out of time.
15: Allie!
14: What happened to your eye?
13: Allergies.
14: Is it?
16: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seborej. Capillus.
17: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
18: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
6: Volkswagen.
7: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
8: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPB vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPB.
10: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17C Pro s 5-násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
11: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
12: Díky Wool Light Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
15: V datártu objednám.
16: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
17: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
18: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
19: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
20: Liboté, proč jsou na matech citrony?
19: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
21: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
20: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
22: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
23: Omoda.
24: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
25: Pozor, už jde.
20: Rychle, mami.
24: Hotovo, pojďte.
26: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
27: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
28: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk.
0: extra účinný. Borotalko, obejmi život.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
4: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
5: Očko tě zve do kina.
6: It's the one night a year single people can legally have sex.
23: This whole thing is nuts.
6: What about you and me?
23: Oh, oh my god. Go, go, go.
6: We're running out of time.
23: Allie! Ah! What happened to your eye?
6: Allergies.
23: Is it?

0: what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Zvedni to a vykřič to.
2: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
5: Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno.
6: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
7: V Datártu objednám
8: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Přijďte za.
10: To byl Richard.
11: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datard.
12: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
13: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
12: Tada!
13: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík. S popravou zdarma?
15: S dopravou.
16: Žižka to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: A stahání nákupu je kanec.
21: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
22: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
23: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
24: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
23: Na grilu.
25: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
26: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
27: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
28: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
29: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
30: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
31: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
32: Omoda.
33: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH.

0: střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
5: Tak zásuvky jedou.
6: Díky moc. Co jsme dlužní?
5: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
7: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Zvedni to a vytřič to.
4: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
6: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
15: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
14: Na grilu.
16: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
17: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
20: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
21: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
22: No jo, přišla na snídani.
21: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
22: Dobrý nápad.
21: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
22: Až 70%.
21: No, a to je pěkný. To je pěkný?
23: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
24: To je ta země zaslíbená.
25: A co budeme jíst, praotče?
24: Objednám košík. S popravou zdarma?
25: S dopravou.
26: Žižka to koupil!
27: Ještě ne.
28: Chceš tam něco přivodit, bratře?
29: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
30: A stahání nákupu je kanec.
31: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem.
0: Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru s každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
1: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. K dostání v lékárnách.
2: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba chytrý prsten Aura pro sledování zdraví nebo herní klávesnici Rapture s tichými spínači. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
5: Jasně. Bezkontaktně.
4: No vida, funguje to.
6: Co to je?
4: Platební brána na poplatky za průjezd.
6: Kde to je moje cesta?
4: Moje.
6: Koupil se mi.
7: A co se tady blbnete?
5: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
6: Ale že jste to vy.
4: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
8: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
9: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
10: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
12: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování.

0: Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena bez pesticidů 250 gramů za 34,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
5: S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
7: Chcete šetřit jen na ceně?
8: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
0: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
2: Jdeš do školy?
3: Tak neporazitelně.
1: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
5: Očko tě zve do kina.
6: It's the one night a year single people can legally have sex.
7: This whole thing is nuts.
6: What about you and me?
7: Oh my God! Go, go, go.
6: We're running out of time.
8: Allie!
7: What happened to your eye?
6: Allergies.
7: Is it?
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maškova,
9: René Dán,
10: Monika Tymkova,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji navíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
20: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkost.

0: kosti a špatné nálady. Depres.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba OLED televizi značky Samsung se skutečnou černou a AI herním režimem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: Wow.
7: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90. A K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Přemku? Jenom jsem z okresu.
2: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
1: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
3: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
4: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Fio.
5: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
6: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
7: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
9: Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Chcete šetřit jen na ceně?
11: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
12: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti.
13: Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
11: Jdeš do školy?
10: Tak neporazitelně.
13: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
14: Očko tě zve do kina.
15: It's the one night a year single people can legally have sex.
16: This whole thing is nuts.
15: What about you and me?
16: Oh, oh my God! Go, go, go!
15: We're running out of time.
17: Allie!
16: What happened to your eye?
15: Allergies.
16: Is it?
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bakárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maškova,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrada.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Návykový látky až po samotným přilnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Dej do ní svoji nabíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. K dostání v lékárnách.
2: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba OLED televizi značky Samsung se skutečnou černou a AI herním režimem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
8: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
7: Bílý růžek v Kauflandu, to je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
9: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
10: Jasně. Bezkontaktně.
9: No vidá, funguje to.
11: Co to je?
9: Platební brána na poplatky za průjezd.
11: Vždy to je moje cesta.
9: Moje.
11: Koupil jsem ji.
12: A co se tady plnete?
10: Kam jdeš, nechoď tam.
11: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
13: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Jo.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
6: Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Chcete šetřit jen na ceně?
8: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
9: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodný.

0: je smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
1: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
0: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Monikuba Gárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymkova,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přilnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Nech do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
13: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
2: V Datártu objednám.
3: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
4: Přijďte zás!
2: To byl Richard!
5: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datárt.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Mami, já mám mega hlad.

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia!
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
5: A jinde?
4: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
6: Já jsem také živý.
7: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
14: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
15: No jo, přišla na snídani.
14: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
15: To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
17: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
18: Očko tě zve do kina.
19: It's the one night a year. Single people can legally have sex.
20: This whole thing is nuts.
19: What about Yomi?
20: Oh! Oh my god! Go!
19: We're running out of time.
20: Allie! What happened to your eye?
19: Allergies.
20: Is it?
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Monikuba Gárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Vikýř,
21: Tereza,
22: Maškova,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrana.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přilnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji nabíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Nevím, co se v repu nosí, je mi to jedno, já budu hrát. Jak je to cítím, svoboda, tohle jsem já, ale dneska mě umlčte, židle jsou nahoře výdech, předtím, než přijde ten hluboký nádech teď. Zvedneme číše znova a víš, ukaž mi, jak ta slevovice píše, jdi do můj.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme

0: jíst pro otče?
1: Objednám košík.
2: S popravou zdarma?
0: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
11: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
14: Dotart pořádá Maxi Výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
15: To je mazec.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Já ti nevím.
17: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
18: No jasně, že jo. E.ON.
19: Dobrý den.
17: Dobrý den. Jste tu dlouho?
19: Už přes 20 let.
20: Tak zásuvky jedou.
21: Díky moc. Co jsme dlužní?
20: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
22: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Ahoj, mami.
24: Dobrý den.
25: Jednoduše skvělá.
26: Gianna mia!
27: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
29: Omoda.
30: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
26: A jinde?
30: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
31: Já jsem také živý.
32: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
33: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
34: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
35: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
34: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
35: Jo, grill.
34: Home Credit. Pro lepší příběhy.
36: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
37: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
38: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
2: Každý rodič umí něco jedinečného.
3: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
4: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
2: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: očko tě zve do kina.
1: It's the one night a year single people can legally have sex.
2: This whole thing is nuts.
1: What about you and me?
2: Oh, oh my god. Go.
1: We're running out of time.
3: Allie!
2: What happened to your eye?
1: Allergies.
2: Is it?
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Monikuba Gárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Tak nech do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni, dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo, vlasové hnojivo.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Pozor, už jde.
1: Rychle, mami.
2: Hotovo, pojďte.
3: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
4: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
6: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
7: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
8: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tada!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
16: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
17: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na grilu.
19: V datártu objednám.
20: A na půl hoďky vzdarma vyzvednu.
21: Přijďte za.
22: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
23: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
24: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
25: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
26: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
28: Omoda.
29: Jiřinko? Jiřinko?
30: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
29: No jo, přišla na snídani.
30: No Jiřinko.
29: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
30: Dobrý nápad.
29: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
30: Až 70%.
29: No, a to je pěkný.
30: To je pěkný?
31: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
32: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Zvedni to a vytřič to.
2: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupit 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 přikoupit 20 kusů za 11,90. Kaufland.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
13: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
1: To byl Richard!
4: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda. Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
11: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
10: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
11: Jo, grill.
12: Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
13: Mami, já mám mega hlad.
14: Rybičková. Gianna
15: mia! Jednoduše skvělá.
16: Gianna mia!
17: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
16: A jinde?
17: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
18: Já jsem také živý.
19: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
20: Já ti nevím.
21: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
22: No jasně, že jo. E.ON.
23: Dobrý den.
21: Dobrý den. Jste tu dlouho?
23: Už přes 20 let.
24: Tak zásuvky jedou.
25: Díky moc. Co jsme dlužní?
24: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
26: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
27: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
28: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
29: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
30: Žijeme to s vámi.
31: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
32: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
33: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. K dostání v lékárnách.
34: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: i očkaři. Léto ještě nekončí a tak pro vás máme jeden tip v rámci bike tour, kam vyrazit. Tentokrát to bude na Slovensko a jejich nově otevřený traily v Donovalech. Mrkněte se na reportáž, jak to tam vypadá.
1: Čau, dneska jsme přijeli zkontrolovat Zvrusunový trail park Donovaly na Slovensku, respektive Riders Park. Ten, ačkoliv spatřil světlo světa teprve letos, tak už nyní se pyšní zhruba 7 km trailů. Ty jsou určené převážně široké veřejnosti, hlavně začátečníkům a mírně pokročilým, protože v drtivé většině tady jde o takzvané flow traily, což jsou traily s hladkým povrchem, na kterých nemusíte ani brzdit, ani šlapat, zkrátka se necháváte unášet plynulou rychlostí v klopených zatáčkách a na terénních vlnách. Takovým vlajkovým trailem je tady Joyline, ten je přes 2 km dlouhý, je jednoduchý, takže ho klidně zvládnou i malé děti. To ale neznamená, že by se tady zkušeným bikerům nelíbilo. Ti si tady můžou zajezdit na červeném trailu, který už je o něco rychlejší, terénní vlny jsou tady o něco vyšší a klopenky jsou o něco naklopenější, skoro až do takových 3.

0: trichtýřů a už se tady docela i solidně polítám. Mně osobně se tady hodně líbí traily, které mixují vyhlazené flow pasáže s těmi technickými. Takže tu projedete hladkou kopinou zatáčku a náhle se vám to změní v krásný kořenovitý trailík. Místy si najde i hrabanka, to se líbí hodně enduristům. Jinak netradiční je, že vás tady na kopec vyváží hned dva dopravní prostředky. Jednak rychlá poma, ta je lepší spíš pro zkušenější bikery, a jednak pohodová sedačková lanovka, kde si můžete odpočinout. Než ale skočíte do trailu, tak se rozcvičte na pump tracku, který leží v hlavním zázemí a je dokonce nejvýše položený hybridní pump track na Slovensku. Tady si potrénujete terénní vlny a klopené zatáčky, které se vám budou hodit v traile. Jinak do Donovalu rozhodně vemte i svoje děti. I ty se tady totiž můžou rozcvičit na jednoduchém dětském pump tracku a potom můžou zavítat do dětského cvičného parku. To znamená, že tady mají tři výukové jednoduché traily, které jsou v pohodě zvládnutelné i pro ty nejmenší a na kopec se vyváží pojízdným pásem. Za odměnu je potom můžete vzít na největší skákací hrad na Slovensku. Nejde jenom o hrad jako takový, ale také o další nafukovací atrakce, takže tvoří jeden velký barevný skákací park. No ale pokud by děti nebo jejich rodiče chtěli skákat ještě víc, můžou skočit na trampolíny, ať už na ty klasické obdélníkové bezjištění, a nebo na kulaté bungee trampolíny. No a pokud jste měli v bikeparku adrenalinu málo a chcete, aby vám tepovka vylétla ještě výš, tak vy vyleťte ještě výš. A to na obří houpačce, která je největší na Slovensku, a zhoupnete se tak, že na to budete ještě dlouho vzpomínat. Po klidnější části Donoval je potom Nová Hola. Tady vás na kopec vyváží takzvaný telemix, který kombinuje jak sedačkovou, tak kabinkovou lanovku. No a z vrcholu si můžete udělat nějaký pohodový pěší výlet. My jsme došli na kopec Zvolen, takže jsme si panorámatu užívali prakticky bez námahy. Jestli vás budou po výletě bolet nohy a přesto byste ještě něco rádi viděli z Donoval, doporučuji zapůjčit si elektroběžku. Pohodlně sedíte, jen se vezete a kocháte se krajinkou. Naším typem na ubytování je čtyřhvězdičkový hotel Galileo, který leží přímo v centru Donoval, takže máte všechno na dosah. Navíc si po ježdění nebo turistice můžete odpočnout na pokojíčku, ve vířivce nebo v sauně. Andrea Rudská, Drengubáková, redakce Snow.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Vou que volto, delícia.
1: Assim você
0: ai, ai.

0: Ai, se eu te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: S popravou zdarma?
3: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Ahoj, mami.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den. Dobrý den.
13: Jednoduše skvělá.
14: Gianna mia!
15: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo.

0: život v pohybu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran Cucino.
3: Já si dám misku Gran Caše.
4: A já jako vždy.
1: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
6: Je to napínavé.
7: To dáš.
5: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
8: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
9: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
10: A skoro nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Maxi Výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
13: To je mazec.
12: Datart.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
15: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
16: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
17: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
18: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: Pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Každý rodič umí něco jedinečného.
20: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
21: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
10: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, k dostání v lékárnách.
2: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
3: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

0: down to
1: Dracula.
0: Questa è sbevata.
2: Però deve sapere, va?

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
13: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
16: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíne.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
16: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích.

0: a na deagostiny.com. Deagostiny.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

Všechno, co vidíte, nemusí být vždycky tak, jak se zdá. Vzpomeňte si na to, až budete psát na cizí zeď. Mm-hmm.

Víc, teďkon mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podeš.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku, skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla.
5: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
6: Red Bull vám dává křídla.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
7: Už brzy? Vašek Sara!
2: Kaufland.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
10: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
11: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
16: Jedině od Chibo. Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro

0: profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: Důležitý den ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
3: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
4: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
5: Liboté, proč jsou na matech citrony?
4: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají. No jasně.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel... bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
8: Volkswagen.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bakárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Timková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrano.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Nájkový látky až po sadnotním přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Azaz.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte.
2: K dostání v lékárnách.
3: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
4: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
4: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Gran cappuccino.
5: Já si dám misku gran kaše.
6: A já jako vždy.
3: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
1: Co bylo ve škole?
4: Nic.

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtiší myčkou značky AEG v Datartu.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
9: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
10: Je to napínavé.
8: To dáš.
9: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Tak zásuvky jedou.
15: Díky moc. Co jsme dlužní?
14: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
16: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
17: Každý rodič umí něco jedinečného.
18: Máma, mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
19: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
20: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
21: Tajemství mé pleti?
22: Je to jednoduché.
21: Oslo Skin Lab. Jeden sáček každý den. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte slevu 70% na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
23: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
24: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
27: V pořádku, můžete jet.
26: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
28: Přivítejte Adama Mišíka,
29: Kuba Gárovou,
28: Jakuba,
29: Rybo,
28: Tomáše Zástěru,
29: Mikýř,
28: Tereza,
29: Maško,
28: René Dan,
29: Monika Timková,
28: Petr,
29: Švancara,
28: Martin,
29: Hrano.
30: Jsme přátelé?
31: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
32: Nálikový látky až po samotným přelnu.
33: Správně, jsi šikulka.
34: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
35: Pojďte se podívat.
36: Dej do ní svoji navíječku.
37: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
38: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
39: Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, kdo stání v lékárnách?
40: Stres?
0: smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

in the most biblical sense. I am beyond the

0: Ciao.
1: Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, a já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Ahoj, mami.
3: Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90. A Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
15: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
16: To je mazec.
15: Datart.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
19: Omoda.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
0: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
6: Asko nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
8: A jinde?
9: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
19: Já jsem také živý.
13: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Co to bude, mladá dáma?
5: Gran Cucina.
1: Já si dám misku. Gran kaše?
12: A já jako vždy?
11: Horké granko.
14: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
17: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Well, I want to thank you for coming in again, Penelope.
1: It's not Penelope. What is it?
2: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
3: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
4: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádný hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Kdyžka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
12: V datártu objednám.
13: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zás!
15: To byl Richard!
16: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
17: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
18: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
22: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda. Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
10: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
12: No jo, přišla na snídani.
11: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
11: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
12: Až 70%.
11: No, a to je pěkný. To je pěkný?
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
14: Mami, já mám mega hlad.
15: Rybičková. Diana
16: Mia. Jednoduše skvělá.
17: Diana Mia.
18: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé.

0: teploty za 499,90 a teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
4: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
5: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
6: Co to bude, mladá dáma?
7: Gran cappuccino.
8: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
6: Horké granko.
9: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
10: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
11: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
12: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
13: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
14: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
19: Omoda.
20: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
21: A skvělý nábytek.
22: Žijeme to s vámi.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
24: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
25: Očko tě zve do kina.
26: It's the one night a year single people can legally have sex.
27: This whole thing is nuts.
26: What about you and me?
27: Oh my God! Go, go, go!
26: We're running out of time.
27: Allie! Oh! What happened to your eye?
26: Allergies.
27: Is it?
28: Vzpomínáte? To byla doba.

0: ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, k dostání v lékárnách.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Nádhera.
7: Díky, kámo.
6: To nebylo tobě, Ralfe.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co to bude, mladá dáma?
10: Gran Cochino.
11: Já si dám misku. Gran Caché? A já jako vždy?
9: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
12: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
8: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
9: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda. Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
13: A skvělý nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
16: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
17: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maško,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrano.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Nálikový látky až po samotným přilnu.
24: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
22: Abych do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
26: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
27: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
28: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte.
29: K dostání v lékárnách.
30: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: nad pánem.
1: Dermakol, laskavý přítel na celý život.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
6: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%. Askol
3: nábytek. Žijeme to s vámi.
4: Jiřino. Jirku, zase u tebe?
5: No jo, přišla na snídani.
4: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
8: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
9: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
10: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
11: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou

0: ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: Co to bude, mladá dáma?
5: Gran cochino.
6: Já si dám misku gran kaše.
7: A já jako vždy.
4: Horké granko.
8: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
9: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maškova,
11: René Dan,
12: Monika Tymková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrana.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
15: Nálikový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

Reconheci, no.

Dámy a pánové, takže tady jste viděli, co všechno se skrývá za tím mnohaletým průzkumem a jaké opravdu produkty tedy nabízí tato francouzská kosmetika a hlavně, jak je nám nedostupná. Takže přátelé, pojďme si to shrnout, veškeré ty základní informace, co tedy dnes máte u nás možnost získat. Takže opět tedy řekněme si, je to francouzská značka Kaderm, za kterou stojí tedy také patentovaná technologie, schválená tedy dokonce zaznačena i v lékařské knize, takže je to fantastické propojení mezi vědou a medicínou a zvláště potom molekula kappa elastin, velice důležitá složka. Takže tato laboratoř byla díky důkladné spolupráci a práci francouzského národního střediska pro vědecký výzkum a univerzit medicíny schválena jako jakýsi specialista na kosmetiku proti stárnutí a také v oblasti lékařské kosmetiky. Takže zaslechli jste i ve videu, že opravdu tato kosmetika je dokonce vhodná i na popáleniny, dokonce vhodná i pro ty velmi, velmi senzitivní typy pleti, které mají třeba potíže s nějakými výraznými alergickými reakcemi nebo ekzémy. Přátelé, Biopep, tedy kappa elastin, veškeré inovace v patentovaném lékařském výzkumu právě dnes také v těchto produktech, které pro vás máme. A proč je, nebo v čem tkví síla kappa elastinu? Je to, že dokáže zpomalit proces stárnutí. Krásně tedy dokáže vyhlazovat vrásky. Tyto produkty zvlhčují úžasně pokožku, takže dochází k nejlepší hydrataci. Samozřejmě i podporuje obnovu tedy kožních buněk, no a zároveň tvorbu těch nových. A krásně tedy sjednocuje i tón pleti, čili absolutně revoluční molekula, která je zdokonalená tedy v tomto právě výzkumném místě a je tedy stvrzena francouzským národním střediskem pro vědecký výzkum. Přátelé, dříve tedy to, co se i válečným veteránům tedy předepisovalo pro právě jejich potíže, tedy tak přesně takovou tu kvalitu mají tyto produkty. Tady vidíte tedy pro srovnání, proč kappa elastin je absolutně tedy top složkou, kterou můžete v kosmetice získat ve srovnání s přírodním elastinem, jak je na tom třeba hydrolyzovaný elastin a jak kappa elastin, který má tedy nejefektnější, nejrychlejší účinek na to, aby opravdu struktura pleti byla krásně podpořena a opět tedy ta elasticita v ní byla zachována. Takže přátelé, tady máme pro srovnání, jak asi vypadá běžně, jak to vypadá, když nám tedy elastin začne ubývat. No a přátelé, jak kappa elastin, vidíte ten rychlý nárůst, prakticky žádný pokles, naopak tak jako plynule narůstá tedy stupeň regenerace.

0: pomoci práve této složke a tedy samozřejmě následně této kosmetiky společnosti Kaderm. Takže tak toto vypadá v místních laboratořích, kde tedy dochází tady právě vytváření tedy těchto špičkových produktů. Takže přátelé, to je právě úžasná záležitost a vidíte tedy, že opravdu tady toto je stvrzeno z mnoha stran, nejenom vědci, ale také lékaři, a proto tedy jsme rádi, že konečně po tak velice dlouhé době, ani si nevzpomínám, kdy naposledy jste tady kosmetiku Kaderm od nás mohli získat. Takže naprosto špičkové tedy opravdu kosmetické záležitosti pro péči o pleť, jak tedy denní, tak i noční, a také dnes budete moci získat jeden mimořádný a speciální produkt. Takže přátelé, takže toto je ta kniha, o které jsem tu mluvila. Je to takzvaná kniha lékařů, která se obnovuje každý rok. A právě tyto medicínské postupy francouzské kosmetiky jsou do ní taktéž zaznačeny. Proto tedy ve Francii se může stát, že tedy vám je předepíší. Přátelé, ale pojďme se tedy podívat na video, kde zrovna jeden z lékařů tedy hovoří.
1: Kappa elastin je silným činitelem buněčné regenerace, díky němuž je velmi silným činidlem proti stárnutí. Byl vyvinut výzkumy v nemocnicích a na univerzitách. Kappa elastin má schopnost proniknout hluboko do kůže a aktivovat produkci kolagenu a elastinu. Tyto dvě molekuly jsou nezbytnými složkami pro mladistvost pokožky. Kappa elastin vede k viditelnému snížení hloubky vrásek. Rekonstruuje to, co bylo v průběhu času poškozeno, a tato skutečnost je vědecky proklamovaná. Z vědeckého hlediska mohu říct, že Kappa elastin je nejúčinnějším činidlem proti stárnutí, exkluzivně prezentovaným v kosmetické řadě Kaderm.
0: Takže tak, jak nám to potvrdila paní lékařka, opět se podíváme tedy na ty informace, které máme k dispozici. A kde tedy, milí přátelé, uvidíme, jaké jsou výsledky. Takže po dobu 28 dní, čili prakticky měsíce, 32 žen mělo možnost vyzkoušet právě tuto fantastickou kosmetiku Kaderm a tedy zmiňovaný Kappa elastin. Přátelé, podívejte se, k jakým úžasným výsledkům došlo. To je téměř 100% účinek a to je opravdu něco nadstandardního, přátelé. Takže počas tedy tohoto testu, toto jsou konečné výsledky po těch 28 dnech, takže zjemněné vrásky v případě 96,8%, vylepšený vzhled pokožky o 96,7% a rozjasněný tón pleti 91,1%. Takže opravdu to jsou extrémně vysoké výsledky a vidíme tedy, jak je to podloženo, proč tedy tyto produkty jsou tak velmi oblíbené, jenomže my máme tu smůlu, že u nás tedy běžně dostupné nejsou. Tak a podívejme se, to jsou další výsledky. Takže za ty 4 týdny, za těch 28 dní, došlo tedy k výraznému celkovému zlepšení pokožky, tedy daných dam, těch 32 dam, které se tohoto průzkumu zúčastnily, o 97,2%. Dokonce se vyhladily obličejové vrásky o 90,9% a 96,5%, kdy se zvýšila tedy elasticita a flexibilita ta pleti. Takže opravdu, milé dámy, o pár let mladší a vůbec není potřeba na nějaké drastické zákroky. Vidíte, když použijete skutečně profesionální a špičkovou kosmetiku, i bezbolestně se to může povést. V 90,3% došlo k okamžitému účinku, viditelnému a pocititelnému, kdy se kůže zjemnila a byla hladká. 93,5%, tedy tak to byl nárůst obsahu vlhkosti, to znamená hydratace fantastická. A 96,8%, tedy tak o takovýto nárůst pevnější a tónovaná, krásně sjednocená barva pleti. Takže přátelé, opravdu úžasné výsledky. A tady už tedy některé tedy zákaznice, které měly možnost vyzkoušet a tento výzkum potvrdit. Podívejte se. Vidíte, že nejsou vůbec žádné vrstvy make-upu, tedy opravdu žádný make-up, jenom právě kosmetika Kaderm, která byla použita. No a podívejte se, po 28 dní, za 28 dní, pouhý měsíc, a podívejte se, jaké jsou výsledky, to je fantastické. Opravdu jakoby těmto dámám o 5-10 let jsme mohli odepsat. A tato dáma, žádná plastická chirurgie, žádné botoxy, přátelé, nic takového opravdu bolestivého, ale stačí pravidelně oživovat vaši pleť pomocí třeba kapa elastinu. Přátelé, takže toto je rozdíl. Podívejte se kolem očí, ty stíny pod očima úplně zmizely, ty vrásky kolem očí úplně jsou pryč. Krásně sjednocený tón pleti. Přátelé, to je naprostá nádhera a vidíte, že je úplně jedno, jaká věková kategorie. I dámy ve zralejším věku můžou opět tedy zářit. Vidíte teď ty výrazné linie smíchu, jak se zjemnily. Jsou v některých místech prakticky neviditelné. To je opravdu fascinující výsledek, přátelé. To je něco, co si přejeme. A spousta i mladších a mladších, jak dám, tak i mužů, chodí na právě ty zmiňované botoxové zákroky. Podívejte se, tady slečna mladá, jak zase o pár let míň má, jak krásně její pleť opravdu září. Úplně kosmetika Kaderm dodá takovou jakousi jiskru, takový život vaší pokožce. Ať už je problematická, ať už je suší, masnější, krásně tu texturu opravdu dokáže vylepšit. Opět se jí navrátí elasticita. No a vy se zase můžete usmívat naplno. Podívejte se, i ty hlubší vrásky takto po pár dnech užívání se fantasticky zjemní. Takže přátelé, to je nádhera. Takže ještě jednou, kosmetika, která tady byla vytvořena ve Francii, v samotném srdci, a to v Paříži. Tak, milé dámy, milí pánové, to je ono, to je to, co už za chvilinku, oč si za chvilinku budete moci zavolat, ale ať máte ty informace kompletní, teď tu máme ještě jedno velice zajímavé video, tak pojďme na něj.
2: Kapa Elastin by vyvinul věci v nemocnicích a na univerzitách. Během své práce zjistili, že kapa Elastin má vliv na nepřetržité stárnutí a na redukci vrásek. Kůže se skládá z kolagenu a z elastinu. Schopnost těla je produkovat, ale s věkem klesá, což má za následek viditelné známky stárnutí, jako jsou vrásky a stárnutí kůže. Kapa Elastin je malá molekule schopná proniknout skrz kůži a dosáhnout fibroblastů dermis, což pomáhá stimulovat syntézu kolagenu a elastinu, což má za následek snížení vrásek a pružnější pevnost pokožky, celkově mladší vzhled. Vývoj kapa Elastinu je výsledkem spojenectví mezi vědou a medicínou, které vedlo k 500 silným lékařským publikacím. Proto dermatolog aktivně doporučuje použití přípravku Kaderm, které jsou uvedeny v Dr. Books ve Francii. Výrobkem Kaderm se vyrábějí výhradně ve Francii, což nám umožňuje kontrolovat celý výrobní řetězec. Podle mého vědeckého názoru je kapa Elastin nejlepší metodou proti stárnutí, která je k dispozici k obnovení mladistvého vzhledu kůže.
0: Přátelé, ještě 4 šance, ale já si ho tu ponechávám, jenomže času není nazbyt. Takže v tuto chvíli si představíme další tedy produkt, a to bude pochopitelně noční krém, který je už nezbytnou součástí mnoha dam i mužů, tedy v koupelnách, kde přesně, když pokožka relaxuje, rehabilituje a regeneruje, tak také ji musíme v tom co nejvíce podpořit. Takže lepší než krém proti vráskám, opravdová dermatologická péče o pleť, to tedy značka Kaderm říká také o svém nočním krému. přátelé, naneste tedy na očištěnou pokožku a to večer před spaním. No a můžete také vmasírovat opět do oblasti krku i dekoltu. Je to na vás, jak moc s ním budete chtít šetřit. Takže tady je, přátelé, opět tedy samozřejmě ve skle. To už také značí něco, dámy a pánové, že opravdu, aby byla zachována tedy nejvíc.

0: nejvyšší kvalita. I tento krém je 50 ml. Jak vidíte, opět vytvořeno v laboratořích v Paříži. No a přátelé, tady takto stačí sejmout to víčko a tady máte krásnou pumpičku, tak abyste neplýtvali si tímto svým vzácným pokladem. Opět můžeme vyzkoušet, jak to tady funguje. Já opět budu velice šetřit. Velmi malinká kapka tedy tohoto nočního krému. Opět vyzkouším zase tady dole na té části, kde jsem neskoušela denní krém. A opět takto jemnou lince vmasírujete velkou plochu. Tady ještě mám také na svých prstech i krásně tady pokožku vašich prstů můžete krásně si vyzkoušet. Opět velice decentní, taková jemná vůně, kterou možná někteří z vás ani nepocítí, přátelé. Takže absolutně perfektní záležitost. A přátelé, vidíte, jak se mi ty ruce třpití a lesknou. To je neskutečná záležitost. Takže tady máme o něco méně. Nočních krémů je o něco méně, takže přátelé, opět to bude chtít vaše rychlé a pohotové reakce. Jste, doufám, připraveni, vaše telefony stále po ruce. 36 možností a přátelé, fantastická částka 1756 korun. Takže už tu máme. Tedy noční krém, tak též tedy je označen jako lifter, opět tedy vám dodá nový lesk, novou jiskru, ale hlavně, když je to noční péče, tak fantastická regenerace, tedy hydratace. A přátelé, tedy opravdu je to úžasná záležitost a myslím si, že tedy u denního krému bych ho neoddalovala. A mezi tím se podíváme zase opět, co k tomu mají říci tedy odborníci. Takže jdeme na to, milí přátelé.
1: Černé studie, zejména ty, které byly provedeny v našem výzkumním zařízení, Národní středisko pro vědecký výzkum ve Francii prokázalo, že kapa elastin je schopen podporovat přežití buněk jak v ceratinu, tak ve fibroblastech. Rovněž je schopen podporovat syntézu extramolekulární sítě, zejména kolagenu a elastinu a všech prvků v elastinovaném vláku. Na závěr mohu jednoduše říci, že kapa elastin je silně účinnou látkou pro regeneraci tkáně, ale také silnou účinnou látkou při inhibici procesu stárnutí kůže.
0: Elasticita, pružnost v naší pleti, to je přesně to, co nám velmi často začne chybět a samozřejmě také se naše pleť vysouší a objevuje se stále více a více vrásek. A vy vidíte, že my tu máme revoluční řešení, revoluční technologie, patentovaná lékařská kosmetika, doporučována jak světem vědy, tak světem medicíny, přátelé, všechno špičkové laboratoře, špičkové výsledky, to už jsme tu všechno viděli, takže teď, přátelé, protože jsme snížili částku i u denního krému, u nočního to uděláme také a dámy a pánové, nejlepší možnosti 1237 korun, protože samozřejmě noční krém je ještě posílen právě proto, aby fantasticky pleť tedy měla prostor regenerovat a konečně, když tedy nejsme vystaveni takovým tím běžným podmínkám přes den smogu, samozřejmě prachu, no a potom v těch hřejivých měsících i nadměrnému třeba slunečnímu záření. Přátelé, tím vším naše pleť trpí, ale díky používání tedy kosmetiky Kaderm se vám vaše vůbec i textura pleti může výrazně zlepšit a hlavně je to anti-aging kosmetika, to znamená proti stárnutí. Na to nejvíce je zaměřená, na to má svůj patent a proto se také proslavila po celém světě. Takže nejdříve tady opravdu v medicíně užívané produkty, které velmi posloužily třeba válečným veteránům nebo vojákům jako takovým, na spáleniny fantasticky účinkovaly a po přidání tedy této vzácné kapa elastinu, této vzácné molekuly, skutečně došlo absolutně k revolučním výsledkům. A dnes jsme to viděli, ten průzkum, který probíhal pouhých 28 dní, mluví za vše. A viděli jsme i ty úžasné dámy, které se ho zúčastnily, jak krásně září, jak jim to velmi sluší a jak jsou hned o pár let mladší. Přátelé, no a co si budeme říkat, ruku na srdce, kdo z nás by nechtěl vypadat stále skvěle, stále jako když nám bylo 20, no tak to už možné není, ale velmi mnoho pro sebe můžete udělat. A navíc nebude to bolet, není to nic drastického, je to velmi jemné, jemně to voní. A přátelé, podívejte se, po tu dobu, co tu mluvím, tak vidíte tady, kde jsem použila, tady v horní části, tedy denní krém, ve spodní části noční krém, úplně se mě vypl...

hlava tady po koška je krásně hladionká. Takže opravdu absolutně fantastická záležitost, jenomže z 630 možností už jenom 13. Přátelé, já jsem maximálně spokojená. Jsem ráda, že vám je tady můžeme dnes přinášet. A zároveň je to poměrně bohatá nabídka, když si uvědomíme, že tady v České republice, na Slovensku běžně na ně nenarazíme. Máme teď volné linky, takže přátelé, znovu se do toho můžete pustit a hlavně nepanikařte, nezavěšujte, naši kolegové a kolegyně vždycky dodržují pořadí, protože víme, že zájem bude obrovský, očekávali jsme to a také to tak je. Přátelé, denní krem, už se blížíme k vyprodání, noční krem, posledních 9 šancí, takže přátelé, oba dva krémy v 50 ml balení, oba dva ve skle, tedy balené, aby bylo zachováno stále vše pod nejlepší ochranou, aby vám ani mililitr neunikl a abyste ho měli možnost věnovat pouze vaší pleti. A pokud máte nějaké problémy s pokožkou, máte vysoce senzitivní pleť, nebo trpíte nějakými skvrnami, alergickými reakci, akné, velkým akné, toto by mohlo být fantastické řešení pro vás. Takže přátelé, já si myslím, že za 1237 korun to do sebe rádi investujete a můžete právě v tuto chvíli a můžete mít noční krém za 1188 korun. I denní krém, který, milé dámy, je úžasný, tedy... Takže toto je krásná možnost i jej zvolit jako ten krém podkladový pod váš make-up. Takže přátelé, krásně vaše pleť bude chráněna, hydratovaná, vyživená, regenerovaná. No, je to zkrátka všechny ty atributy. Přátelé, wow, tak noční krém bude za chvilku taktéž, za chvilku bude vyprodáno. No a přátelé, co dalšího tu pro vás máme? Něco naprosto opět revolučního. A dámy a pánové, je to takzvaný vyplňovač vrásek. Ano, je to tak, přátelé. Absolutně fantastický tedy produkt této řady od francouzské společnosti Kaderm a tedy pařížského laboratorního výtvoru a vědeckého i medicínského výzkumu. Přátelé, biopeptidy. Další tedy velká přednost tohoto produktu. To jsou přesně ty tedy ingredience, které způsobují tu reakci, jako to je u botoxu. To znamená smršťování tedy obličejových svalů a krásně vám tedy vyplní ty prohlubně, ty vrásky, ať už ty hlubší nebo ty jemnější a tedy po chvilince uvidíte na vlastní oči ten fantastický a úžasný efekt. A já vám to ukážu. Je malinkatý, takže můžete ho brát sebou naprosto všude. Je to 15 ml, ale opravdu uvidíte, je to pipetka tedy v tom závěru, takže opět krásně s ním můžete šetřit a pojďme se podívat, přátelé. Tady jsme si říkali, že bychom mohli vyzkoušet třeba na dlani, kde mám takové to hlubší samozřejmě vrásky. Takže jenom takto malinko tedy nanesu, podívejte se. A teď se doporučuje ne klasické vmasírovávání a vetření, ale takové poklepávání. Takže takovýmto způsobem tedy budete poklepávat, vyplníte přímo do vrásek, můžete třeba do těch výrazných kolem vašich úst, do linií smíchu, můžete samozřejmě kolem vašich očí, tam jsou takové ty vějířky, které se nám tvoří nejčastěji, začíná to tam jako první a podívejte se, a už to pracuje, přátelé, vidíte to, co já? Tak to je neskutečné. Vidíte jedna, která jak se úplně rozjasní a rozáří pleť v okolí, podívejte se, ty skřičky, ale opět to cítím, jak se všechno úplně vypíná, napíná, vyhlazuje, přátelé, tak to je fascinující záležitost. Už to pracuje, přátelé, takže jak i název, okamžitý, intenzivní, konstantní vyplňovač vrásek. Wow, přátelé, tak já jsem úplně nadšená, protože tento produkt jsem tady ještě neměla možnost vyzkoušet vůbec.
Podívejte se, dokonce 60. tu máme. Je to velká specialista, velká specialita. Takže přátelé, co pro vás můžeme udělat v tomto případě? Já doufám, že tedy mnoho. No a je to tak 1199 korun. Přátelé, takovéto produkty, to jsou záležitosti tisíců. Dámy a pánové, no tak to je fantastická záležitost. Já pořád tedy na tom pracuji, abyste viděli krásně, jak tedy hned ty výsledky jsou viditelné. Podívejte se na to. Dámy a pánové, už začíná pomalu, ale jistě. Úplně se tak jakoby stáhla kůže k sobě v tom místě. Krásně si přitáhl tento krém, tedy všechny oblasti k sobě. A vidíte to, jak tady opravdu začíná se zjemňovat. Tak to je neuvěřitelné. To, kdyby mi někdo vyprávěl, přátelé, tak tomu ani nevěřím. Dokud totiž nevyzkoušíte, tak nevěříte. To je mi úplně jasné. Aspoň takto, tedy na vašich obrazovkách, se vám snažíme toto ukázat. Ale, dámy a pánové, je tu jedno ale. Protože samozřejmě jsme limitovaní počtem těchto špičkových produktů. Denní krém, noční krém, tak tam už máme téměř vyprodáno, přátelé. Takže opravdu dnes se snažíme jít na takové částky, abyste si co nejvíce těchto produktů, které si tu nabízíme, mohli získat. Takže teď už jenom 56 možností, ale všichni bez rozdílu. Všech 60 za 746 korun. No, dámy a pánové, a přitom za takovýto mimořádný tedy krém, který vypadá opravdu jako mastička, dámy a pánové, a vidíte instantní, okamžitý vyplňovač vrásek, jak jsme si tu tedy i ukázali. Takže přátelé, tady tedy viděli jste skutečně, jak rychle tedy působí a jak úžasně tedy se můžete cítit, hlavně vaše pokožka, která se opravdu úplně promění před očima. Takže dámy a pánové, ještě 45 možností tady, pojďme si ukázat před a po. Takže když použijete tento automatický intenzivní vyplňovač vrásek, okamžitý, instantní, podívejte se, to je co, přátelé, těžko věřit, tam není žádný make-up, to můžete vidět. Paní má stále stejné oči, jenom jemňunké linky okolo očí, řasy trošku namalované, ale obličej záměrně byl ponechán bez nějakého make-upu. Takže tady vidíte, že krásně nám tady vyplnili opravdu ty hluboké vrásky tady na čele. To je okamžitě, toho si všimnete. To je nepřehlédnutelná záležitost. Podívejte se pod očima, kolem úst. Wow, přátelé. No a mě to tady v dlani krásně pracuje a teď už tedy opravdu je to výrazně viditelné, jak je to hladionké. Tady jako plně se vypnula ta pokožka a vidíte, jak krásně tedy září oproti zase té druhé straně, kde jsem vůbec nepoužila ani kapku. Takže přátelé, opravdu to je takzvaný, jak se říká, důkaz místo slibů. Když si to takto můžeme ukázat, je to fantastická záležitost a mám radost, že něco takového vůbec máme tady dnes v úterním vysílání k dispozici. Přátelé, jenom takové, ale že je jich pomálu. Takových určitě věřím, že vás je. Kdo byste si je přáli, nebo jako dárek. A přátelé, teď tedy jsme za polovinou tedy té nabídky, kterou jsme tu dnes měli. Takže přátelé, noční krém 1237 korun, denní krém 1188 korun a tedy 746 korun, zatím vůbec nejnižší částka za tento naprosto fascinující produkt, který po pár tedy vteřinách začne krásně tedy fungovat. Přátelé, teď máme velmi přetížené linky, protože je to jasné. Každý, alespoň jeden se snaží ještě získat. Dámy a pánové, nevím, jak ještě dlouho to bude trvat a budeme muset
muset bohužel říci, že tady denní krém, noční krém už nebudou vůbec k dispozici. Znovu připomínám, denní krém můžete krásně na oblast krku, dekoltu, tam se také ten čas začne projevovat postupem času. No a noční krém tak, aby vaše pleť fantasticky regenerovala a aby se také tvořily buňky nové, svěží, které tedy přispějí k tomu, že ráno vstanete a nebudete věřit vlastním očím po pár dnech používání těchto špičkových a dokonalých produktů. No a ještě, když všecko podpoříte tímto vyplňovačem, který můžete vlastně do každé vrásky, tedy opravdu takto jemně vklepat, tady ano, je doporučené vklepávání, protože právě způsobíte ty reakce.

Kdy spousta z vás si pořizuje opravdu všechny, protože je to jedinečná šance a je jasné, že jakmile bude vyprodáno, dámy a pánové, už se neobjeví tato špičková francouzská kosmetika pro vás, kdo jste si nás třeba naladili právě teď. Je to značka, která je dokonce i medicínská, zaznamenána v lékařské knize, která se každý rok objevuje, původně vyvinuta tedy pro ty, kdo byli postiženi třeba tedy válkou, čili pro vojáky nebo popáleninami, přátelé, při různých třeba i přírodních katastrofách, velice příznivě měla účinky tato špičková kosmetika. Takže tato řada je opravdu zaměřená proti vrázkám, aby tedy zpomalila proces stárnutí, a zatím stojí tedy molekula kappa elastin, která právě opět dodá krásnou elasticitu po kožce, nádherně ji vyhladí a sjednotí i tedy tón a texturu pleti. No a teď se maličko zastavíme, přátelé, protože v tuto chvíli to bude poslední produkt této nabídky dne. A přátelé, nabídka dne z celé této řady Kaderm. Takže dámy a pánové, soustřeďme se na to. A přátelé, je to prémiové sérum. Prémiové sérum. Když se řekne sérum, tak víme, že to jsou opravdu takové ty top produkty, které většinou tedy opravdu bývají velmi vzácně k dispozici. Většinou za nimi chodíme na internet a platíme za ně opravdu obrovské peníze, velké tisíce. Přátelé, toto je opět to nejšpičkovější prémiové sérum od Kaderm. Takže vidíte, že opět známá tedy značka, opět tedy ten výzkum, který stojí za objevení tedy kappa elastinu, této důležité složky, což je jedinečná patentovaná silná molekula, která funguje báječně proti stárnutí, funguje proti vrázkám a je to největší inovace v produktové řadě Kaderm. A zmiňovaná kyselina hyaluronová, totiž tato látka tak fantasticky hydratuje pokožku, protože dokáže na sebe vodu vázat až 1000x více než její objem. Což z ní tedy činí naprosto skvěle fungující hydratační krém a také součást tohoto séra. Light Derm, to je přírodní rostlinná aktivní složka, která snižuje produkci melaninu, no a to tedy tomu, tou absorpcí melanocytů spolu s tvorbou skvrn, tedy těch hnědých, nebo skvrn, kterým se říká stařeckých. Takže přátelé, i pro tuto možnost je tu tato ingredience tohoto skvělého prémiového séra. No a v neposlední řadě také glykofilmové kuličky, které vytváří silnou ochranou vrstvu a chrání pokožku právě před těmi zmiňovanými každodenními vlivy, ať už atmosférickými nebo chemickými, které se nacházejí i ve vodě, kterou si třeba umýváme naši pokožku nebo naše ruce. Další také škodlivé účinky může mít samozřejmě i nadměrné UV záření, no a antivegetativní účinky, a zároveň také tato složka umožňuje pokožce krásně tedy dýchat. Takže přátelé, to je prémiové tedy sérum, naprosto úžasný přírodní produkt, který obsahuje 95,71% přírodních, výhradně přírodních ingrediencí, které opravdu poskytnou šetrnou péči o pokožku a je tedy určeno pro všechny typy pleti. Doporučeno je používat tak, že ještě před použitím denního nebo nočního krému aplikujte jednou tedy ráno a můžete i večer na tedy vyčištěný obličej, krk a samozřejmě také dekolt. Takže přátelé, já jsem si 100% jistá, že pokud je budete používat všechny, tak po tom měsíci ani sami sebe v tom zrcadle nebudete poznávat. Přátelé, snižuje hluboké linie obličeje, snižuje veškeré známky a projevy stárnutí, okamžitě vyhlazuje pokožku, poskytne nám intenzivní hydrataci, obnoví čistou, zářivou pleť, tady to vidíte i na mých rukou, zlepšuje celkový tón pleť, sjednocuje ho
a ještě je i pokožka pružnější a pevnější, tak jako kdysi, přátelé, a vůbec není potřeba nějaké opravdu bolesti.

Zákrok je nic takového. A tady na základě tedy průzkumu, to jsou ty fantastické, tedy schválené výsledky, jak na vědecké, tak na medicínské bázi. Přátelé, 94% redukce vrásek, 96% okamžitá hladkost a 76% to je výsledek snížení příznaků stárnutí po používání tohoto prémiového séra. Podívejte se, jak nádherně to této modelce sluší. No, milé dámy, taky chceme vypadat fantasticky a vy, milí pánové, určitě také. Ne každý se smíří s tím, co každého z nás čeká. Stále těch vrásek přibývá. Samozřejmě i ty stařecké skvrny se začnou objevovat. Drobné nerovnosti nebo dokonce nějaké pupínky, nějaké otoky, často pod očima. To je právě to, co nás trápí. Přátelé, další skvělé výsledky, tedy když se vyzkoušelo toto sérum. Přátelé, 96% tedy úspěch při tedy těsnější nebo pevnější a krásně stónované pleti. A co se týče hydratace, tak tady není pochyb, že to je top. Přátelé, 100% výsledek. 100% výsledek. Takže to je fantastická, opravdu úžasná příležitost pro vás. No a co se týče výsledku, jaká byla pleť? Byla lehčí a zářivější. A to je potvrzeno 96% úspěšností. Takže to jsou opravdu jen ty nejlepší výsledky, to mluví za vše. A tady ještě jednou připomínka, že za vším stojí tedy laboratorní výzkum a více než 15-leté zkušenosti této značky, která stále objevuje něco úžasného a něco nového. Takže, milí přátelé, je to tady toto prémiové sérum opět, tedy pochopitelně v tom nejkvalitnějším balení, opět ve skleničce. Takže, přátelé, toto sérum má tedy 30 ml. No a viděli jste, jako by to byly opravdu takové šupinky perel a zlata. Přátelé, takový máte pocit, když se na něho díváte. A opět samozřejmě i tedy ta pumpička, která je tedy v té horní části, díky které tedy můžete toto sérum nanášet, no tak krásně s ním můžete šetřit. Takže dámy a pánové, z tohoto prémiového séra říká se mu také suchý olej proti stárnutí, tak je tedy označován. Takže já pochopitelně ráda tedy opět vyzkouším. No a je to opravdu, jako bychom nanášeli na naši pokožku zlatou. A tak to je velice příjemné. Oproti těm ostatním, které jsem to vyzkoušela, tak krásně i chladí, přátelé. Takže absolutně fantastická záležitost. Tak já tak to tedy vmasíruju, rozetřu do mé pleti, no tak to si užijete, přátelé, to je tedy absolutně úžasná záležitost. A už jenom když právě vaše pleť se tak fantasticky cítí, to je úplně nádherný pocit a jak to září, svítí. My tedy opravdu se potýkáme s mnoho telefonáty. Přátelé, teď pojďme si je na chvilinku tedy uzamčít, takže teď momentálně se nedovoláte, přátelé, můžete vyčkat pořadí, určitě nezavěšujte. To určitě ne. A dámy a pánové, 72 možností, poslední produkt, top. Ten nejlepší jsme si záměrně nechali nakonec. A fantastická částka, to snad ani není možné. Přátelé, 1799 korun. A znovu se linky zprovozní za 3 momenty. Tak doufám, že tedy i vy, kdo jste si nás naladili až v závěru tedy dnešního odpoledního pořadu, že už máte svůj telefon po ruce. Ještě jeden moment. A startujeme právě teď. Přátelé, prémiové sérum, závěrečný produkt. Takže máme tu 4 šance. Přátelé, denní krém. Máme tu noční krém, to jsou 50 ml krémy, všechno ve skle, přátelé. Jediné, co máme v klasické tedy tubě, to je vyplňovač vrásek, který je konstantní, přátelé, a jeho účinky jsou okamžité, což jsme si tu dnes také ukázali. Ten je také za částku nejnižší, 15 ml, 746 korun. Přátelé, nejsem si tedy jistá, jestli denní noční krémy ještě jsou k dispozici, zatím ale jsem nedostala zprávu, že ne, takže ano, jsou, ještě ano, a teď tedy v závěru přišlo to

0: to zlato, ten opravdový tedy poklad, absolutně úžasná záležitost a to je toto špičkové prémiové sérum. Podívejte se ty perličky toho tedy nejvzácnějšího kapa elastinu, kyselina hyaluronová, biopeptidy, přátelé. A teď se pojďme společně podívat, jaký měly pocit ty dámy, které měly toto prémiové sérum možnost vyzkoušet. Teď to uslyšíte.
1: Řekla bych, že moje kůže je smíšeného typu. Dříve byla masnější, teď je suší. Vůbec ne dokonalá. Moje kůže se postupem času měnila. Stala se mnohem citlivější na chlad, na teplo a v chladu se stáhne. Vzhledem k věku cítím, jak moje pokožka ochabuje kolem očí a úst, se mi objevují vrásky. Stejně jako mnoho dalších žen, mám stařecké pigmentové skvrny a jsem s tím velmi nespokojená. Hledám tedy produkt, který vyhrazuje a zapíná pokožku. Elastin Kappa je inovace laboratoře Vivalin. Tato molekula pomáhá obnovit přirozenou elasticitu kůže pronikáním do nejhlubší vrstvy kožních buněk. Kyselina hyaluronová hraje důležitou roli při udržování hydratace pokožky. Light Derm je přírodní účinná látka, která zesvětluje skvrny celkovou podporou pokožky. Glykofilm vytváří vrchní vrstvu pokožky, která ji chrání před nečistotami. Sérum má na mojí kůži úžasně osvěžující účinek. Zůstává stále velmi pružná, změna je velkolepá. Díky séru je moje pokožka mnohem jasnější a vypadá zdravě. Pigmentové skvrny zmizely, už nemám zdaleka tak hluboké vrásky. Fantastické. Výsledky mě doslova šokovaly a proto ho budu i nadále používat.
2: C'est une découverte pour moi, une belle découverte, une bonne découverte qui donne envie de continuer.
1: První změny jsem si všimla už po 15 dnech používání. Mé pigmentové skvrny i kruhy pod očima začaly viditelně mizet. Kůže vypadala odpočatěji. Sérum ještě zvyšuje účinnost Kappa Elastinu.
0: Podívejte, jak fantasticky, 73letá dáma a jak skvěle vypadá, jak září, přátelé. Já myslím, že vůbec není potřeba nic dodávat, vy voláte jedna za druhou, jeden za druhým. Pochopitelně i vy, milí pánové, minimálně denní krém byste měli mít a toto sérum bych si dopřála taky, protože já musím říct, že tedy moje ruka je tak hladěnká, jak nikdy, přátelé. To je absolutně fantastická záležitost a úplně takové třpytky mám po celé ruce. Takže fantastická záležitost. No a dámy a pánové, aby to bylo dostupné pro co nejvíce z vás, protože ještě 51 možností tu je, tak pojďme vylepšit částku i za poslední top a nejvzácnější z těchto všech produktů. A dámy a pánové, dokonce jdeme pod částku nočního krému a denního krému. To je absolutně šílené. Přátelé, my jsme se dostali na 1073 korun. Wow, no tak to je fantastická záležitost. Přátelé, takže tady to všechno vidíme. Proti vrázkám, skvělá formula, proti stárnutí, absolutně špičkové tedy sérum. No a milí přátelé, ve skleničce tady máte 30 ml těchto zvláštních perliček. To jsou ty glykofilmové kuličky, které jsme tu zmiňovali, které právě fantasticky působí pro to sjednocení pleti, rozzáření pleti, pro tu tonizaci. No a kyselina hyaluronová, která stojí za tou úžasnou hydratací, přátelé. Tak to je, jako bychom se ocitli úplně v nějaké špičkové, tedy kosmetické opravdu společnosti. Právě jako bychom byli přímo v laboratořích společnosti Kaderm, která nám tedy předvádí své nejnovější produkty. Máme to štěstí, že přesně to se nám děje, přátelé. My jsme jen tak pomyslně v takové laboratoři, ale právě 4 tedy úžasné produkty nové řady a toto je rozhodně ten nejzácnější. Takže pokud můžete jenom jeden, tak určitě toto prémiové sérum vám doporučuji. Ale my máme také výsledky tedy před a po používání tohoto séra. Takže přátelé, pojďme se podívat, protože jak jsem říkala, není to otázka jen pro dámy, ale také vy, milí pánové, můžete vypadat fantasticky a o pár let mladší. Takže tady máme jednu dámu, opět všimněte si na čele, kolem úst, tedy pod očima, jak drobnější, tak ty výrazné vrásky, dokonce i takové ty drobnější pupínky u jedné z dam jste měli možnost vidět. A tady právě muž. No, podívejte se, i vaše unavené oči, třeba po noční směně, nebo byla náročná noc třeba s vašimi malými dětmi, přátelé. Podívejte se, nanesete toto sérum, no a za chvilinku už budete zase zářit. Podívejte se, jak i tomuto gentlemanu tady velmi toto sérum prospělo. Vidíte, jak byly takové ty oblasti, kdy pokožka byla taková mastnější na čele kolem nosu, jak krásně se úplně zatáhly pory a opravdu celý tom pleti se sjednotil. No a ty výrazné, tedy opravdu unavené oči, podívejte, jak se tedy vypnula pleť a i takové ty drobnější vrásky úplně zmizely. A výraznější vrásky třeba na čele. Krásně došlo k jejich maximálnímu vyhlazení. Takže to jsou opravdu senzační výsledky. Tady máme dámu už zralejšího věku. Ale podívejte se, milé dámy, vůbec nic nevzdávejte. Přestaňte šetřit na drastický bolavý botox, který navíc vám nevydrží. Budete to zase muset opakovat. To jsou opravdu velmi vysoké částky, které se za taková ošetření platí. Navíc je to chemie pro vaše tělo. Takže, přátelé, to je tedy úžasná záležitost, když vidíme, jak to může fungovat bezbolestně a hlavně musím tedy říci, kdybyste se báli třeba nějaké vůně nebo něco vůbec, to je úplně jenom jemný a spíš takové, jak když si umyjete ruce mýdlem, opravdu taková příjemná kosmetická vůně, aby také ne, protože tyto výsledky společnosti Kaderm jsou potvrzeny jak na poli tedy vědeckém, tak na poli medicínském a proto tedy byly vepsány do zmiňované lékařské knihy. No a proto tedy i skvěle zaznamenali účinky proti stárnutí, proti vrázkám. Právě tato nová řada je na to zaměřená. No a toto sérum je opravdu nejposilněnější, i co se týče téměř výhradně přírodních ingrediencí, které tedy do tohoto produktu byly tedy vloženy. No a přátelé, každá, ať dáma, či muž, podívejte se, jak šarmantní, jakou mají jiskru, jak jim to sluší, jak vypadají, jako že vyšli z kosmetického salonu, nebo že použili nějakou vrstvu make-upu, ale to vůbec. Když máte zkrátka a dobře top kvalitu u kosmetiky, tak nic takového není potřeba. A dámy a pánové, náš pan režisér vždy říká, pojďme se podívat na ruku. No a v tomto případě je to doslova a do písmene, protože podívejte se, jak jsem zmiňovala, úplně třpytky. Podívejte, krásně se celá moje ruka třpytí. To je úplně úžasné, to tady opravdu užívám. Krásně se mě vypla kůže, protože, jak vidíte, i mě stopy času se objevují i na rukou. Je to stále více a více vidět, takže já musím používat jen tu nejkvalitnější, úžasnou kosmetiku, abych právě jak naše krásné viditelné, tak v tomto případě i ty neviditelné, ale nesmírně účinné. A úplně vlastně pravda to není, že neviditelné, protože přesně to, co vás šokuje, jak fungují opravdu okamžitě, jak jsme si to ukazovali na vyplňovači vrásek, který stačí takto vklepat jemně. Já jsem si vklepala tady do jedné linie času v dlani a opravdu úplně hladionka, krásně se mě vypnula zase pokožka, takže úplně se to všechno tak nějak vyhladilo. Dámy a pánové, neuvěřitelné výsledky tedy a vy to pocítíte a za chviličku budete moci vyzkoušet. Stačilo 28 dní a všechny tyto fantastické výsledky, které jsme si tu dnes předvedli, ať už tedy na fotografiích nebo přímo promluvili ty dané dámy, které se toho průzkumu účastnili, bylo jich 32, bylo to 28 dní, tedy prakticky měsíc a skutečně výsledky opravdu přes 90% úspěšnost a to je velmi krásný výsledek, to se podaří málo komu. Takže dámy a pánové, opravdu to nejlepší, no a navíc opravdu pro všechny typy pleti, ať už máte problémy jakékoliv, ať už je vaše pleť suchá, mastná, ať už máte výrazné akné, nebo tedy trpíte tím, že vaše pleť je senzitivní na některé složky, které vůbec nemůžete používat. Takže přátelé, někdy i přírodní ingredience můžou způsobit právě nějaké skvrny v obličeji, no a stařecké skvrny a přibývající vrásky. To zkrátka vepíše čas do našich tedy tváří opravdu každému a nevyhne se to vůbec nikomu. No, takže milé dámy, milí pánové, teď tedy se opět rozezvučily linky, uvolnily se linky, takže vy toho využíváte. No a dámy a pánové, já tady upozorňuji, že tedy toto prémiové sérum je vám stále k dispozici, ale už jenom 8 možností. Dámy a pánové, neskutečné, co se nám tu dnes děje, ale já mám z toho velkou radost, protože vy to víte, to je opravdu značka, která běžně není vůbec k dispozici nám v Česku, na Slovensku, přátelé. No ale my tu teď pro vás máme jedno závěrečné a šokující překvapení. Protože, dámy a pánové, my tu máme takzvaný XXXL balíček. Takže když si koupíte všechny 4 produkty, to znamená denní, noční krém, vyplňovač vrásek i toto prémiové sérum, tak my vám nabízíme 15% slevu. Takže všechny 4 klenoty, ano, jsou to klenoty z kosmetického světa za 3607 korun, přátelé. No tak to je tedy výrazně pod 1000 za každý jeden z nich, tak to je fantastická příležitost. Tak dámy a pánové, teď si myslím, že se ty telefonní linky strhají a že tedy opravdu toto si nenecháte ujít nikdo. No a přátelé, já už vám tedy ukážu, co všechno tedy můžete za tuto fantastickou částku, když tedy využijete náš tento speciální XXXL balíček. Přátelé, toto všechno, tuto celou řadu, konkrétně tedy 4 produktů, to je opravdu bohatá nadílka od francouzské pařížské společnosti Kaderm, která tvoří ve svých laboratořích a jejich zkušenosti už více než 15leté, přátelé, využívá i medicína, takže vidíte, že všechno schváleno, potvrzeno. No a dámy a pánové, většina z vás tedy okamžitě po této své šanci sáhla. No a pokud jste si je zamlouvali předtím, přátelé, tedy toto všechno tu máte v nabídce. Takže začali jsme dnešní ukázku těchto produktů 50 ml tedy denním krémem, který samozřejmě můžete používat každý den ráno i jako podklad pro váš dekolt a oblast krku. No a pochopitelně je tu i 50 ml noční krém, vidíte všechno ve skle, takže to je opravdu zachování tedy veškeré hygieny, ale hlavně té konzistence, hlavně, aby stále byl ve stejné kvalitě, protože víme, že když to máme klasicky v plastu, velmi často se stane, že po čase už nám tedy se začnou i kazit nějaké krémy, zvláště když potom jejich ingredience jsou přírodní. Takže přátelé, všechno, na všechno myslela značka Kaderm. Tady tedy vyplňovač vrásek, ze kterého já jsem tady úplně v úžasu. Tady, přátelé, ten je 15 ml, no a v závěru přišlo toto absolutní zlato této řady a to je prémiové sérum s těmito glykofilmovými tedy kuličkami. No a vypadají opravdu jako zlaté perličky, které opravdu dopřejí právě takové ty drobné, třpitivé, absolutně rozjasní vaše pleť, vytonizují, krásně zvláční. No a milí přátelé, bohužel tento balíček je limitován, takže máme jen a pouze 10 možností si ho získat. Takže přátelé, už samozřejmě nám to tu mizí pod rukama, kdo by toho nechtěl využít? 4 vzácné, špičkové top produkty. Francouzská patentovaná tedy technologie. 3607 korun, pouhých. Takže kdo by si toho nechtěl využít? Jenomže nemůžeme mít pro všechny tuto nabídku. Opravdu. A teď posledních tedy 10 možností. Takže posledních 10 možností a opravdu velmi krásná příležitost. Takže přátelé, XXXL balíček už pro posledních, tedy, no a vidíte, ještě to nedořeknu a už za

zase další rezervace byla využita, kdo by tedy samozřejmě toho využít nechtěl, to bych se velmi divila, protože můžete mít ty krásné dárky, některé si třeba necháte pro sebe, některé věnujete vašim nejbližším. No a samozřejmě u nás moje maminka, moje nejlepší přítelkyně, všechny pochopitelně schání vždycky tu nejkvalitnější kosmetiku. Mnoho z nich má tady potíže s různými tady záležitostmi, co se týče pleti. Takže pro ně bych si taky přála tyto úžasné produkty. Jenomže vy máte samozřejmě přednost, přátelé, to je naprosto v pořádku, protože bez vás bychom to ani my nebyli a proto jsme tak rádi, když tedy máme možnost si čas od času tedy získat i to, co běžně k dispozici a na trhu k získání není. A když se to objeví, tak je to okamžitě pryč. A to se děje právě u nás, právě dnes. Je to velice dramatická promo nabídka. Dlouho tu něco takového nebylo, přátelé. A je to vidět, že je zájem obrovský. Samozřejmě spousta z vás už třeba také skončila svůj pracovní den. Konečně jste si mohli klenot TV naladit a vidíte, že to není vždy jenom o těch klenotech fyzických, ale je to také o těch klenotech, které prospívají tolik naší pokožce. No a přátelé, toto je absolutně top. No a já musím říci, že teprve po druhé jsem vám produkty francouzské společnosti tedy Kaderm mohla nabídnout a například tento vyplňovač vrásek a toto prémiové sérum vůbec jsem ještě ani neviděla, takže dnes ho objevuji společně s vámi. Jsem absolutně nadšená. Úplně pořád mám tedy potřebu si se dotýkat té své ruky, kde jsem všechny ty produkty nanesla, ale sérum je sérum, přátelé. Takže pokud musíte vybrat jenom jeden, rozhodně tady vám doporučuji. Opravdu můžete používat jak ráno, i večer. Zesílíte tedy tak jeho účinek a nebo tedy pokud můžete, tak určitě běžte do XXXL balíčku. Zakupte je všechny, protože získáváte mimořádnou 15% slevu. A to znamená, že všechny čtyři za 3607 korun pouhých. No ale na tento balíček poslední čtyři šance, přátelé. To jsou závody o čas, přátelé, závody o tedy to své místo v pořadí, které naši kolegové, kolegyně sledují, stále mají na tom systém, i když tedy vyzvání ta linka nepřetržitě, samozřejmě to dodržují, takže hlavně nezavěšujte, přátelé, hlavně nezavěšujte, když je tak málo možností a tak málo času, za 3 minutky se budeme muset rozloučit, přátelé. Takže tyto vzácné poklady, tím jsme věnovali opravdu dostatek času. Vidíte, že to stálo za to si počkat. Bylo vhodné tedy si na ně počkat, protože, přátelé, tedy toto je úžasná záležitost, kterou si ještě můžou 3 z vás využít. To je tady konkrétně náš speciálně unikátní XXXL balíček. No a přátelé, můžete využít tedy 15% slevu, kdy tedy získáte všechny 4 produkty. Vícero, bohužel, z této nejnovější špičkové řady jsme neměli, ale za to jsme získali produkt nejvzácnější a toto prémiové sérum, které má 30 mililitrů. Většinou 3 produkty tedy máte ve skleněném obalu a pouze tedy vyplňovač vrásek je v této klasické tubě. Takže přátelé, můžete ještě využívat, ještě od každého máme. Jsou to sice opravdu poslední, opravdu denní noční krém. Úplně jsme už na hranici, tedy kdy budeme muset říci, že je vyprodáno, ale zatím stále ta možnost přece jenom ještě je. No a i vyplňovač vrásek pomalu, ale jistě mizí. A jedině proto, že toto vzácné prémiové sérum bylo až v poslední v řadě, na které se dostalo, no tak samozřejmě tady jich zatím ještě máme nějakou zásobu, ale přátelé, také už se blížíme na minimum. No a poslední 2 možnosti, tedy získat si to, že když si zakoupíte všechny 4 produkty, tak získáte 15% slevu a to znamená, že je máte za 3607 korun. Fantastická záležitost. Přátelé, tak teď ale já si budu muset později to sérum nanést i na druhou ruku, protože ta moje, kde už jsem všechny tyto produkty dnes vyzkoušela, tak je opravdu úplně hladionka, krásně vypnutá, krásně se mi třpití a ta druhá

ne. Takže krásně to tu mohu porovnat. Možná můžeme i ukázat na kameru, že snadno rozpoznáte, kde tedy produkty použity byly a kde ne. Krásně se mi tady blízká a třpití. Opravdu jako by byly jemňoulinké třpitky úplně v tom prémiovém séru. Nádherná záležitost. Přátelé, všechno krásně voní. Poslední vteřinky, které nám ubíhají. Samozřejmě ještě do skončení pořadu úplně malinkatý čas tu máte, takže můžete zkusit se doptat, jestli budete mít štěstí a jestli ještě je možné je získat. Ale, přátelé, mám tu ještě něco, co jsem si přála, abychom vám mohli ukázat.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
3: E-kondomy.
2: E-kondomy.cz.
4: Il est 5h du matin et Paris commence à se réveiller. Voici une chanson pour aujourd'hui de Charlotte Gott.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
2: E-kondomy.
1: E-kondomy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Nádhera. Díky, kámo.
10: To nebylo tobě, Ralfe.
11: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: A já jako vždy?
1: Horké Granko.
2: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: Asko nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
8: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
9: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
10: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
11: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
14: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
15: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
16: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
17: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
18: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
19: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
20: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
21: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my.
22: E-kondomy.
21: E-kondomy. CZ.

stain on a dress. DJs from Wednesday to Monday.

prožít léto více. Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Prodloužený víkend. Od pátku Tatra Mléko přikoupí 12 kusů za 6,90.

0: Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90 a krušovice 12 při koupi 20 kusů za 11,90. Kaufland.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
4: Ahoj, mami.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Jednoduše skvělá.
7: Gianna mia.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
8: Už brzy? Vašek Sara.
0: Kaufland.
9: V datártu objednám.
10: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: To byl Richard.
12: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
13: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
14: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
16: To je ta země zaslíbená.
17: A co budeme jíst, praotče?
16: Objednám košík. S popravou zdarma?
17: S dopravou.
18: Žižka to koupil!
19: Ještě ne.
20: Chceš tam něco přivodit, bratře?
21: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
22: A stahání nákupu je kanec.
23: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
24: A skvělý nábytek.
25: Žijeme to s vámi.
8: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
26: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
25: A jinde?
26: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
27: Já jsem také živý.
28: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
29: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
30: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
29: Na grilu.
31: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
32: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
33: Omoda.

0: přítel na celý život.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi

0: prožít léto více. Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnějš nehledejte.
2: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Nádhera. Díky, kámo.
8: To nebylo tobě, Ralfe.
9: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
8: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
9: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
10: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
11: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
12: Žijeme to s vámi.
13: Co to bude, mladá dáma?
14: Gran Cucino.
15: Já si dám misku grankaše.
16: A já jako vždy.
13: Horké granko.
17: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
18: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou.

0: Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
8: Létuže pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
9: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
10: E-kondomy.
9: E-kondomy.cz.
11: Daijoubu, boku saikyou dakara.
12: Yeah, hey, can you roll me up one too? JJK, yeah. JJK, hey, hey. JJK, I'm going Gojo, six-eye technique, Demon Slayer, Katana Slayer.

0: rozumně, čím se dál, tím mě víc přitahuješ.
1: Chtěl jsem být cool, ale spíš jsem vůl, že jsem tě málem nechal odejít. Tak mi omotej křídla, nenech mě lítat, drž mě ještě chvíli na zemi.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Nádhera. Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co to bude, mladá dámo?
2: Grancocino.
3: Já si dám misku.
4: Grankaše?
5: A já jako vždy?
1: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
7: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
8: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
3: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
7: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
8: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
11: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Nádhera. Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co to bude, mladá dáma?
10: Gran Cucino.
11: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy.
9: Horké Granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
2: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
3: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
4: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
5: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
6: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

Miller.

0: Řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.

0: nad pánem.
1: Dermakol, laskavý přítel na celý život.
2: Nádhera.
3: Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
4: Již ve čtvrtek Lidl produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
0: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
4: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%. A skvělý
5: nábytek. Žijeme to s vámi.
6: Co to bude, mladá dáma?
7: Gran Cucino.
8: Já si dám misku gran kaše.
9: A já jako vždy.
6: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
10: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
16: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.

0: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba chytrý prsten Aura pro sledování zdraví nebo herní klávesnici Rapture s tichými spínači. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90. A K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
7: Přemku, jenom jsem z okresu.
8: Z Finančáku?
9: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
8: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
7: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
10: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
11: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Fio.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: I love you! Protože chutná celé rodině.
2: Protože jo nakopne každý den.
3: Protože s jo je život růžový.
1: Jo, umění dělat život ovocnější.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupit 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90.

0: Krušovice 12 při koupi 20 kusů za 11,90. Kaufland.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Jdeš do školy?
5: Tak nepojazitelně.
6: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
9: Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden anglická slanina za 19,90 a Pilsner Urquell při koupi balení 28,83 za kus. Byla.
11: Získejte v Penny extra budy na dozy a nože s tímto produktem. Káva Nescafé, instantní, 200 gramů, 4 body navíc. Penny.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

Sweden, Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Nádhera. Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran Cochino.
3: Já si dám misku. Gran Caché. A já jako vždy.
1: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá.

0: školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
7: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
8: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.

0: nad plánem.
1: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.